Yeah.

0: conhece,
1: Clássica.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. HBO Max nasadilo technojízdu, která si opanovala festivaly. Sirat. Prime Video nabízí drsné krimi Bareda podle skutečné události. Lien se vrátila na Netflix druhou řadou a Ridley Scott má v plánu dalšího Vetřelce. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
1: Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
0: ¿Vosotros vais a ir?
2: Na HBO Max dorazil jeden z nejdiskutovanějších evropských filmů poslední doby, španělsko-francouzský Sirat. Otec Luis se svým malým synem přijíždí na rave party, kde si v marockých horách, a hledá dceru Mar, o které měsíce nemá žádnou zprávu. S partou technonomádů se pak vydává na poslední akci hluboko v poušti. Karavana rozherkaných nákladáků, naložených soundsystémy, naftou a letčím s dalším se prodírá rozpáleným pískem. A to, co začíná jako pátrání, se postupně mění v halucinační jízdu, ze které není úniku. Hlavní roli se představuje Sergi López, kterého znáte třeba z Faunova labirintu, po jeho boku dětský herec Bruno Nunes a v dalších rolích neherci přímo z rave subkultury. Režisér Oliver Laxe natáčel v horách Saro, východně od Kvarzazáte, a film pojmenoval podle mostu As Sirat, který podle islámské eschatologie vede mezi nebem a peklem a je tenčí než vlas a ostřejší než čepel meče, což o té podívané lecos napovídá. Sirat měl premiéru v hlavní soutěži v Cannes, kde získal cenu Poroty a také ocenění za soundtrack. U nás se objevil na festivalu v Karlových Varech. Španělsko ho vyslalo do boje o Oscara za nejlepší mezinárodní film a snímek pozbíral 6 cen Goya i několik evropských filmových cen. Kritici se shodli na tom, že jde spíš o fyzický zážitek než o klasické vyprávění, takže sluchátka nebo pořádný zvuk jsou rozhodně nutností. Rave Apokalypsu Sirat najdete nyní na HBO Max.
3: ¿Nos estáis siguiendo?
4: Este coche no va a pasar.
0: Pues vamos a seguir igual.
5: ¿Dónde es la fiesta?
3: En el sur, cerca de Mauritania.
2: Jeden svět, dvě vášně, film a muzika. Půlnoc Hollywoodu právě teď na Zone Radio.
6: Yeah, yeah. The Influence. 9-8. I'll rock with you. Check this.

81-letý Ridley Scott zjevně stále nemá v plánu pověsit řemeslo na hřebík. V rozhovoru pro Los Angeles Times potvrdil, že třetí prequel Vetřelce je stále ve hře. Fanoušci na něj čekají od roku 2017, kdy skončil Vetřelec Covenant. A ti, co viděli konec, vědí proč. Android David v podání Michaela Fassbendera tam převzal kontrolu nad kolonizační lodí, 2000 spících pasažérů a k tomu pár embryí, se kterými má vlastní tvůrčí plány. 9 let pak bylo ticho, studio se od Scottovy verze odklonilo a série se vydala jinam. Podle Scotta by se nový film vrátil přesně tam, kde Covenant skončil. David si bude budovat, jak to režisér nazval, svůj vlastní krásný nový svět. A Scott zjevně nemyslí Huxleyho ironicky. Umělá inteligence ho fascinuje a děsí zároveň, což mimochodem dělá už od Vetřelce a Blade Runnera od 80. let. Podle LA Times o tom mluví docela drsně. Umělé inteligence se prý můžou utrhnout a když se to stane, je to jako bomba. Realisticky je ale potřeba dodat, že jde zatím o plán, ne o hotovou věc. Není zelená od studia, není datum, není potvrzeno, že by Fassbender něco podepsal. Scott má navíc plný diář. Minulý týden mu do kin vstoupilo sci-fi Dog Stars s Jacobem Elordim. V listopadu má začít natáčet Ostrov pokladů s Hugh Jackmanem a na stole leží i životopisný film o Bee Gees. Takže Davida uvidíme na plátně nejdřív tak za pár let. A i tak je to pro fanoušky Prometea dobrá zpráva. Jen je otázkou, jestli na to bude mít Ridley stále dost elánu.

0: sabes cómo es tu padre.
1: ¿Sabes por qué sufrís vos? Porque seguís esperando que él cambie.
2: Arruina cada momento feliz.
0: Ricardo, hoy por favor tranquilo. Es la noche de Ceci.
3: Na Prime Video dorazil argentinský kriminální thriller Bareda, který se vrací k jednomu z nejotřesnějších zločinů v dějinách země. V roce 92 zavraždil uznávaný zubař Ricardo Bareda 4 ženy, svou manželku tchýni a obě dospělé dcery. Jenže tím to neskončilo. Bareda se před soudem i před kamerami začal stylizovat do role oběti, muže dohnaného k činu domácím peklem, a část argentinské veřejnosti mu to tehdy skutečně baštila. Z vraha se stala mediální celebrita a případ se na dlouhá léta proměnil v národní skandál. Film režisérky Daniely Gogi se právě tuhle legendu snaží rozebrat na součástky a vrátit příběh těm, o kterých se skoro nemluvilo, tedy Gladys, Eleně, Cecílii a Adrianě. V roli Baredy exceluje Luis Machín, jeho ženu hraje Carla Peterson, tchýni Mercedes Morán a dcery Maite Lanata a Margarita Páez. Natáčelo se v Montevideo, kde štáb věrně zrekonstruoval celý dům. Argentinská kritika oceňuje především Machínův výkon a snahu nepřistoupit na romantizaci pachatele, byť si všímá, že i tenhle film se nakonec točí hlavně kolem něj. Což je asi osud každého příběhu, kde jediným svědkem zůstal vrah. Krimi thriller Bareda je nyní k dispozici na Prime Video.
4: A ver, tenemos que crear una verdad que te salve.
5: Mi familia me decía Conchita.

0: Ryan Murphy is turning... Say it with me.
1: I can't.
0: 60.
1: Oh. I'm so sorry. What's going on with all those fire trucks?
0: It's your house, Daddy.
2: Did you leave the beans on the stove or did I?
1: We made beans.
3: Na Netflix se vrátila Lien, druhá řada komedie, kterou si pro sebe napsala americká stand-up komička Lien Morgan. Připomeňme si zápletku. Lien po 33 letech manželství zjistí, že muž jejího života odchází za jinou. Začínat tedy od nuly ve chvíli, kdy už jste babička a k tomu se přehoupnete do menopauzy, není zrovna plán, který si člověk představoval. Lien to ale zvládá po svém, tedy s pomocí hlasité, milující a naprosto nekorektní rodiny, s důstojností a s želatinovým salátem. Ve druhé řadě navíc schoří dům rodičům, takže se stárnoucí máma s tátou stěhují k ní. Co může být komplikovanějšího než rozvod v 50? No přece rodiče v obýváku. Vedle Lien Morgan hraje její neodbitnou sestru Carol, Kristen Johnston. Na plátně se objeví i Tim Daly, Celia Weston nebo Ryan Stiles. Za seriálem stojí Chuck Lorre, tedy muž, který má na svědomí teorii velkého třesku i 2,5 chlapa a natáčí se po staru, tedy více kamerově a před živým publikem. První řada patřila loni v létě k největším komediálním trhákům Netflixu a letos si vysloužila 2 nominace na Emmy. Druhá je o poznání kratší. Místo 16 epizod jich dostanete 10, za to všechny naraz. Druhou řadu seriálu Lien najdete nyní na Netflixu.
4: You don't get crow's feet without laughing. You don't get worry lines without caring. All you need is a little time, a little love and a little Debbie. You really are the strongest woman I know.
5: Uh-oh. Leftover mystery pill.
6: We're either going to have a great nap or one magnificent bowel movement.
5: Hopefully not at the same time.
7: Tak co?

Ještě než se rozprchneme, mám pro vás přehled novinek, které vstoupily minulý čtvrtek do kin, tedy 27. srpna. Největší jméno na plakátech patří Ridleymu Scottovi. Jeho postapokalyptický thriller Vzhlížet ke hvězdám vypráví o mladém pilotovi, který si s protřelým survivalistou vybudoval bezpečnou pevnost uprostřed zdevastovaného světa. Pak ale zachytí záhadný rádiový signál a vydá se za nadějí, o které si pořád myslí, že existuje. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin v adaptaci románu Petra Hellera. Kdo má radši pěstí než filozofii, tomu v kinech poslouží akční vzpoura. Jason Statham jako bezpečnostní specialista, kterému zavraždí zaměstnavatele přímo před očima a hodí to na něj. Následuje útěk na nákladní loď a osamělá odveta, jak ji umí jen Statham. Z Francie dorazila Nedosažitelná láska, melodrama Catherine Corzine podle románu Christine Angot. Virginie Efira hraje ženu, která se v 50. letech zamiluje do muže z bohaté pařížské rodiny. Vášeně oboustranná, budoucnost bohužel ne. Pro milovníky krátkého filmu je tu pásmo Napiš, až dorazíš domů, tedy 4 evropské snímky na hranici černé komedie, hororu a absurdity. Spojuje je moment, kdy se u

0: êtes la femme la plus riche du monde. Ça vous évoque quoi?
1: Riche, le mot n'est pas très joli. Fortuné, c'est mieux.
2: Po krátkém kolečku v kinech dorazila na Edison Line francouzská tragikomedie Nejbohatší žena na světě. Isabel Huppert v ní hraje Marianne Ferrer, majitelku kosmetického impéria a podle titulu i podle bankovního výpisu nejbohatší ženu planety. Její dokonale zorganizovaný a poněkud zatuchlý svět rozhodí pařížský dandy, spisovatel a fotograf Pierre Alain Fantine, kterého si zahrál Laurent Latif. Ze společného fotografování vznikne přátelství a z přátelství velmi nákladná závislost, protože Fantine se naučí zacházet s Marianinou šikovou knížkou s obdivuhodnou samozřejmostí. Rodina to sleduje s rostoucími obavami. Dcera Frederik v podání Mariny Foa se nakonec pustí do vlastního vyšetřování a bude to mít následky pro všechny kolem. Režisér a spoluscénárista Thierry Cliffa se volně inspiroval skutečnou kauzou kolem Lilian Bettencourt, dědičky pohádkového majetku Reálu, která před lety plnila francouzské titulní strany. Nejbohatší ženu na světě najdete nyní v nabídce Edison Line.

Filmové Tadyvary vstupují do nové sezóny a rozšiřují se. Zapojeno je už 77 kin po celé republice. Princip je jednoduchý. Divák si koupí předplatné do kina. 10 předpremiérových představení vždy jednu středu v měsíci od září do června. Filmy vybírá ze snímku, které daný měsíc míří do kin, umělecký ředitel Karlovarského festivalu Karel Och. K tomu Červený koberec a speciální úvod, často i stvůrci. Loni se splát nahlásil Joachim Trier nebo v exkluzivním videorozhovoru vítěz Zlaté palmy Jafar Panahi. Program první poloviny sezóny stojí za pozornost. Milovník, ne bojovník z letošního Karlovarského festivalu, novinka Martina McDonagha Divoký kůň devítka z Benátek s Johnem Malkovičem, americké drama Tonyho Gilroye Behemoth s Pedrem Pascalem a hit ze Sundance Josephine s Channingem Tatumem. Za 10 večerů zaplatíte fakticky 7, 3 projekce jsou zdarma. Abonmá je navíc přenosné, takže na své místo v sále můžete poslat kohokoliv, komu dlužíte laskavost, anebo když se vám to zrovna nehodí. Nově se připojuje 10 sálů, mimo jiné brněnská Lucerna, Kinočas v Karlových Varech nebo Kina v Teplicích a Mariánských Lázních. A kapacity se plní rychle. Předprodej běží do 23. září na tadyvary.cz a na pokladnách zapojených kin.

0: right before the Olympics, I went to my therapist, panicked. She was like, what's the worst that could happen? The whole world could laugh at me. She's like, do you think that's reasonable? I was like, oh no.
1: Na Netflixu přibyl nový díl dokumentární řady Neslýchané, tentokrát s podtitulem Reagan zlomená jako šíp. Jestli vám to jméno nic neříká, stačí jedno slovo – klokan. Australská tanečnice Rachel Gunn, vystupující pod přezdívkou Reagan, reprezentovala svou zemi na olympijských hrách v Paříži, kde měl breakdance svou olympijskou premiéru a rovnou i derniéru. Do programu Los Angeles 28 se totiž nedostal, o čemž ovšem bylo rozhodnuto ještě dřív, než hry v Paříži vůbec začaly. Gunn ve třech soubojích nezískala ani jediný bod a její choreografie se během několika hodin proměnila v globální meme. Následovala lavina posměchu, dezinformací a konspiračních teorií o tom, jak se na hry vůbec dostala. Dokument dává poprvé souvisle slovo jí samotné. Gunn v něm rekapituluje svou cestu ke kvalifikaci, akademickou práci na poli taneční kultury i to, jaké je probudit se jako terč celého internetu. Za kamerou stáli bratři Chapman a McLean Veyovi, tedy dvojice, která pro Netflix natočila sérii Wild Wild Country a která má za sebou už několik dílů řady Neslýchané. Sportovní dokumenty obvykle vyprávějí o vítězích, tenhle je o tom, co se stane, když prohrajete před 8 miliardami lidí. Neslýchané Reagan zlomená jako šíp najdete ode dneška na Netflixu.
0: There was this frenzy. It was this growing monster.
2: 0 points.
3: How did this person go to the Olympics?
0: I know I'm a dorky white woman who's an academic. And I'm a B-girl.

0: Hele, Ludvo, já chci mít klid.
1: A já ne. Já tady od toho odešel, uteču. I tohle nemá cenu.
0: Hele, já utíkám už 35 let a ještě jsem neutek. A ty taky neutečeš.
1: Uteču. Uteču.
0: A ke komu?
2: Na 4K Blu-ray vychází od Magic Boxu jeden ze základních kamenů české komedie Ekce Homo Homolka. Jaroslav Papoušek byl dlouho vnímán jako ten třetí z nové vlny. Psal scénáře pro Miloše Formana, ale k vlastní režii se dostal až několik let po něm, i po Ivanu Pasrovi. Rodinnou studii Homolkových dokončil v roce 69, tedy v době, kdy už byli Forman i Paser za hranicemi, a potvrdil s ní, že o svém talentu nemusí nikoho přesvědčovat. Rodina pražského taxikáře vyrazí v neděli do přírody na zdravý vzduch. Suverénní děda, nekompromisní babička, ušlápnutý Ludva, nespokojená Heduš a dvě dvojčata stráví celý den drobnými spory, křivdami a sebelítostí, protože se nikdo z nich nedokáže postarat o nikoho jiného než sám o sebe. Hrají Josef Šebánek, Marie Motlová, František Husák a Helena Růžičková. Dvojčata si střihli Petr a Matěj Formanovi. Film postavený skoro celý na autentickém dialogu, z něhož se dodnes cituje, dorazil do kin až v březnu 70 a patřil k posledním ozvěnám československé nové vlny. Nová edice vychází z digitálního restaurování, které loni realizoval Karlovarský festival společně s Národním filmovým archivem a Státním fondem kinematografie. Homolkovi jsou nepříjemně nadčasoví. 60 let stará nedělní výjížďka a pořád platí, že nejvíce člověk užije výlet, na kterém se nejvíc pohádá. Ekce Homo Homolka najdete nově na 4K Blu-ray, ale také online na kviff.tv.
3: Já ti řekl, že ona tancuje docela dobře.
4: Víš, tančila. Velce pozná.
3: Ta schodí takových 50 kilo.
4: Tě řeknu.
3: No.
4: Baletka. Úplná labuč. Pět?
5: Čtyři důvody pro DAB.

Dnes mám pro vás ještě výběr toho nejlépe hodnoceného, co se za poslední dva týdny objevilo na streamovacích platformách. Na Apple TV Plus pokračuje druhou řadou sci-fi thriller Temná hmota s Jennifer Connelly a Joelem Edgertonem. Desenovi se snad konečně usadí v bezpečném světě, jenže Jasonova posedlost krabicí sílí a klid dlouho nevydrží. Disney Plus přineslo druhou sérii komedie Dospělost o pěti newyorských dvacátnících, kteří sdílejí jídlo a úzkosti, zatímco se každý po svém vypořádává s odpovědností. Na HBO Max najdete španělsko-francouzský Sirat režiséra Olivera Laxe. Otec s malým synem přijíždějí na divokou párty v marockých horách hledat zmizelou dceru a připojí se ke karavaně technonomádů mířící kamsi hluboko do pouště. Rave Apokalypsa, která šokovala Cannes, odvezla si odtud ceny poroty a pověste nejoriginálnějšího filmu festivalu. Na HBO Max bodují Lanterns od DC Studios, kde Kyle Chandler a Aaron Pierre vyšetřují vraždu v americkém Zapadákově a místo vesmírné podívané dostanete kriminálku v duchu temného případu prokládaného humorem. Třetí řadu má na HBO Max i Conan O'Brien musí vypadnout, tentokrát ve čtyřech epizodách z Indie, Nizozemí, Maroka a Filipín. A do katalogu se vrátil Král Artuš, legenda o meči Guy Ritchieho s Charliem Hunnamem a Judem Lowem. Netflix má tentokrát silný dokument Volný pád zúčtování s Boeingem od režisérky Rory Kennedy, která staví na svědectví whistleblowera o tom, proč se řítila letadla k zemi a co se přitom zametalo pod koberec. Z Jižní Koreje dorazil thriller Myšilov, ve kterém spisovateli někdo ukradne jméno, tvář a celý život. A pak je na Netflixu Našeptávač s Robertem De Nirem, Adamem Scottem a Michaelem Keatonem. Obsazení k sežrání, výsledek je mírně nadprůměrný, diváci vytýkají předvídatelnost. Prime Video nabízí sportovní dokument Novak Djokovic The Wolf in Winter, portrét nejúspěšnějšího tenisty historie od dětství ve válečném Srbsku až po dnešní Grand Slamy. Rekordy má, jednoznačnou přízeň publika stále ne. A Sky Showtime má tři pádné důvody k zapnutí. Hamnet režisérky Chloe Zhao s Jesse Buckley a Paulem Mescalem vypráví, jak z rodinné tragédie Shakespeareových vznikl Hamlet. Přibyl také animovaný avatar Ang, poslední vládce větru a španělský thriller The Tribute, kde 80. narozeniny mocného patriarchy skončí odhalením několika desetiletí zrad. V obsazení Louis Tozar a Elsa Pataky. Toliko k nejlépe hodnoceným streamovaným novinkám posledních dvou týdnů. Hovk!

Půlnoc v Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Jsme rádi, že pravidelně ladíte pravděpodobně nejlepší rádio na světě. Kdo poslouchá Zone Radio, ten má prostě vkus. Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: super úspěšná kapela Earth, Wind and Fire vydává 14. září 1993 další album. V podstatě se od začátku 70. let nezastavili a stále plodí desky s minimálně zlatými certifikacemi. Člověk si říká, jak je to vlastně možné.
1: Because it's classic Earth, Wind and Fire.
0: Earth, Wind and Fire jsou nejen okouzlující muzikanti, ale potrpí si i na pořádnou show na koncertech, včetně magických triků. Ta létající pyramida od iluzionisty Henninga v kombinaci s vesmírnými obleky kapely je prostě neporazitelná. Vždyť měli na své koncertní šňůře i začínajícího Copperfielda.
2: Je to magické.
0: Earth, Wind and Fire jsou zkrátka jedničky, od kterých se učil samotný král popu Michael Jackson, když chodil na jejich spektakulární koncerty pro inspiraci. S novým albem Millennium jednoduše ukazují, že stále mají talent a materiál pro vytváření lahodného až

0: Standby, going to air.
1: Standby music. 5, 4, 3, 2, 1. And speed up.
2: Geritol presents the exciting quiz program 21.
3: 14. září 94 má v New Yorku premiéru biografické drama Quiz Show.
2: And here's your host, Jack Barry.
4: Good evening. I'm Jack Barry.
3: Robert Redford se tentokrát postavil opět za kameru a zrežíroval pozoruhodné nadmíru zábavné drama o opěvovaném americkém televizním kvízovém pořadu, který obrátil Ameriku na ruby a vedl až k takzvanému grilování svědků před kongresem.
5: Well, Dick, if you look around the table and you can't tell who the sucker is, it's you.
3: V ústředních rolích se vysloveně zabydlel John Torturo a Ralph Fiennes jako soutěžící v pořadu a Rob Morrow, co by právník Goodwin, který podezírá show z podvodu.
6: I know you're lying.
7: Bluffing. The word is bluffing.
3: Jeden z producentů filmu dokonce nabídl Charlesi Fandorenovi, účastníkovi televizního podvodu, odměnu $100,000, aby dělal konzultanta pro film. Ten ale na radu své rodiny nabídku odmítl.
5: Cheating on a quiz show, it's like plagiarizing a comic strip.
3: Samozřejmě u snímku Quiz Show v české distribuci Otázky a odpovědi dochází k mírné umělecké licenci. Vždyť se nejedná o dokument, ale okolnosti a vývoj skandálu americké televizní zábavy fakticky kopíruje skutečné události, které se odehrály v 50. letech. Quiz Show získá desítky nominací na přední filmové ceny, včetně těch Oscarových, a dostane se také do top ten roku desítek filmových žebříčků. Snímek Otázky a odpovědi pod režijním vedením Redforda a s úchvatnými hereckými výkony je rozhodně strhujícím a zábavným počinem.
8: We're not exactly hardened criminals here. We're in show business.
9: It's television, Ted. It's just television.

0: tvým idolem. Mozart. Myslím, že nebyla doba, kdybych neznal jeho jméno. Já si ještě hrál dětské hry, když on koncertoval pro krále a císaře.
1: Biografické drama na motivy divadelní hry z pera Petra Šefra Amadeus má premiéru v Los Angeles 6. září 1984.
2: Teď půjdeme zpátky.
3: Ne.
2: Ano, ano.
3: Ne.
2: Co pak nevíte, kde jste? Zde jde všechno pospátku. Lidé chodí pospátku, lidi pospátku mluví.
3: Jak hloupe.
2: Proč? I prdí pospátku.
3: Oh, ha, ha, ha.
2: Ledrp.
3: Ledrp. Vy jste vážně zvláštní.
1: Na scénáři pro tento velkofilm pracoval režisér Miloš Forman s dramatikem Petrem Šefrem několik měsíců a prý to nebyla jednoduchá cesta.
4: We had a big conflict, you know, because I hated his cooking and he hated my cooking. I regarded ourselves, both of us, as the odd couple.
1: Byly tři možnosti, kde Amadea natočit. Vídeň byla příliš drahá, Budapešť příliš zdevastovaná, a tak se tedy filmaři vydali za železnou oponu do Prahy.
5: It started when we crossed the border. We just were in customs and they said, okay, you can go on. Miloš said to me, you're now in Czechoslovakia, forget logic.
1: Československo rozhodně přineslo štábu nečekané zážitky a mezi nimi vyčnívá scéna ze Stavovského divadla.
4: Incredible scene. It was 4th of July. We were shooting an opera scene. The camera was behind the stage, you know, so we had like 500 extras there. And so I said, roll it, playback. And suddenly, instead of Mozart's music, American national anthem starts to play.
1: Češi účinkující v komparzu připravili Američanům překvapení na Den nezávislosti.
6: And out of the flies came this huge American flag unfurled on the stage. And 600 Czechs stood up. And sang the national anthem of the United States and knew the words.
2: I get goose pimples when I think about it.
1: Americká vlajka a Češi zpívající americkou hymnu, to byste skutečně nečekali za železnou oponou.
4: 30 men and women standing, panic on their face, looking at each other what they should do. They thought the secret police dispersed among the extras, you know.
1: Byl to risk, ale lze jen těžko zjistit, jestli za to někdo později pikal.
6: And I was sitting there thinking, good God, the army's gonna come and we're all gonna go to jail. This is an act of rebellion.
1: Možná, že to nakonec ti tajní zamíchaní mezi komparse raději ututlali. Však dokument o filmu Amadeus se natočí až v roce 2002.
2: No, myslím, že to mimořádně dobře dopadlo, veďte.
4: Jistě.
2: Vídeňáci určitě poznají dobrou hudbu, když ji slyší, že ano.
4: Určitě.
1: Biografický velkofilm s Marim Abrahamem, představujícím skladatele Salieriho, a Tomem Hulcem jako okouzlujícím blázínkem Mozartem, bude diváckým i kritickým úspěchem. Ostatně jako dosud všechny snímky, které Miloš Forman natočil před i po emigraci.
2: O čem to je? Je to veselé jasnosti, je, celý děj se odehrává.
4: Ano.
1: Amadeus o bouřlivém životě hudebního génia Wolfganga Amadea Mozarta obhájí 8 sošek z 11 nominací na Oscara, přičemž se stane také nejlepším filmem roku 1984 a snímek získá desítky dalších světových ocenění.
2: Může to být turecky, pokud chcete. Já přece nechci ukazovat konkubíny, vystavovat jejich...

0: Jak mu to jde?
1: No nevím, možná, že je moc těžkej.
2: Přidej, doufám, mě zraví žaldy.
3: Vodní lyžování na boso se zrodilo na konci 40. let na Floridě. Už v 50. letech se rozjeli soutěže s tímto novým sportem, ačkoliv bylo jen pár lidí na světě, které vodní lyžování na boso praktikovalo. Vyvinuly se speciální seskakovací vodní lyže a především hon za nejlepšími triky.
4: Šlapni na tom, ukaz mě, že bych chtěl výš!
3: V září 83 ale přichází Kalifornian Scott Peloton, který chce být nejrychlejším vodním lyžařem na boso. Peloton tuto divokou jízdu za vodním člunem přežije bez úhony a 4. září 1983 nastavuje světový rekord v rychlosti ve vodním lyžování na boso díky dosaženým 192 km v hodině. V této honbě za rekordem ho budou následovat i další vodní lyžaři na boso. A tak Scott Peloton půjde v 89. znovu získat svůj rekord. Dosáhne 218 km v hodině, což už nikdo do naší doby nepřekoná. Pravda. Překoná ho jeden Mexičan dlouho po miléniu, ale ten si na to bude muset vzít helikoptéru, aby dosáhl rychlosti 245 km v hodině, ale to je už jiný rekord. Single story.

0: got into the music industry that way and started writing songs, so here I am.
1: Holiday.
2: A máme tu zrození Madony.
0: I'm famed high school dropout, so don't believe anything they tell you.
2: První dva singly se ujaly v americké dance hit parádě, ale nic moc. V létě vydala po sobě pojmenovanou debutovou desku, která už zaznamenala zářezy i v zahraničí. A v září 83 Madonna řekněme září a zatraceně žhavý drát. 7. září vypustila single Holiday. A 9. září 83 vychází single Lucky Star, přičemž oba se konečně dostanou i do hlavní americké hitparády. Holiday si uzme 16. příčku a Lucky Star dokonce 4. místo. A jaké má plány do budoucna?

0: Běda, omlouvám se.
1: To nic se nevadí, to je dobrý.
0: Bože, jsem ta nejnešikovnější holka na světě.
1: Každý i občas zakopneme.
0: Tomu říkám životní postoj. Jste hodnej, že jste tak milej. Jste být taky pěknej vůl.
2: Režisér Top Gunu, policajta z Beverly Hills či posledního skauta vypustil do kin 10. září 1993 nový snímek romantickou kriminálku Pravdivá romance a v půli září je jasné, že to je komerční průšvih.
1: Šla jste na tři filmy o kung fu?
0: Jasně, proč ne?
1: Jen tak? Jste holka podle mýho gusta, nic víc.
0: Vždycky, když jdu z kina, ráda si dám kus koláče a proberu ten film. Taky rád po kyně chodíte na koláč?
2: I když se na Pravdivou romanci moc nechodí, je to klenot. Za jehož scénářem stojí začínající Quentin Tarantino, který prodal tento příběh, aby získal finance pro svůj debutový celovečerní režijní počin Gauneři.
3: Ty vole, jak seš furt zhulenej, jsi schopnej dělat strašný pičovi. Nedivil bych se, kdyby zhulil tak.
2: Herecké složení je jedním slovem pecka, a to i v malých rolích. Od hlavních protagonistů Patricii Arquette a Christiana Slatera přes Dennise Hoppera, Kilmera, Oldmana, Walkena, Gandolfiniho či Breda Pitta až po Samuela L. Jacksona. Je to zatraceně chutný mix úžasných herců, skvělého syrového scénáře Tarantina a Scottovy režie, která je zábavná i násilná v tom nejlepším slova smyslu.
1: Zabil jsem. Chceš hambáče, já umírám.
0: Dělá si srandu?
1: Nedělám. Ten hajzl nestojí za jedinou slzu. Měl jsem chcípnout já? Byla bys si radši? To bys si chtěla? Nebo ho snad miluješ? Ptal jsem se tě, jestli ho miluješ, he?
0: To, co jsi udělal...
1: Co?
0: To je tak romantický.
2: Scénář Pravdivé romance byl původně součástí 500-stránkového díla nazvaného The Open Road. Protože se ale nedalo předpokládat, že by jakékoliv studio vzalo tuto formu, příběh byl rozdělen a jeho druhá část bude použita na další kultovní klasiku. Takový normální zabijáci, která bude mít premiéru za rok.
4: Lhář si musí dát pozor na 17 věcí, aby se neprozradil. Chlap musí hlídat 17 výrazů, ženská až 20. To, co předvádíte, je amatérské. Vím, že víte, kde jsou, tak mi to řekněte. Nežli udělám něco, co nepůjde vzít zpět.
2: Přestože tento film Quentin nerežíroval a během natáčení se nikdy neobjevil na place, bude Pravdivá romance považována za pevnou součást Tarantinova filmového vesmíru. Prvním vodítkem k tomu je postava producenta Lee Donovice, který je vnukem seržanta Donnyho Donovice z Hanebných panchartů. A druhým důkazem je skutečnost, že pan Bílý v Gaunerech zmiňuje práci s dívkou jménem Alabama.
5: Pravoha, je skutečný. Máš tady pořádnou porci kokainu.
1: Já vím.
5: Uvědomuješ si vůbec, kolik ho tu máš?
1: Ne, řekni mi to.
5: To já nevím, ale je toho sakra moc.
2: I přes počáteční neúspěch v kinech nakonec se podaří s odřenýma ušima srovnat rozpočet. Pozitivní recenze, chválící dialogy, postavy a nekonvenční styl pomohou získat kultovní status tomuto snímku, který bude považován za jeden z nejlepších Scottových režijních počinů a jeden z nejlepších i nejdynamičtějších amerických filmů 90. let.
5: To je Drexlův Cox?
1: Ne. Drexel je mrtvej a teď je ten Cox můj. Můžu si s ním dělat, co chci. Rád bych ho prodal. A potom s Alabamou skočil do letadla a celý život bych utrácel.
2: Magazín Empire označí v roce 2017 Pravdivou romanci za 83. nejlepší film všech dob, když napíše: to, jak Tony Scott zacházel se scénářem Quentina Tarantina, vypadalo jako filmový ekvivalent žvíkačky s příchutí kokainu. Zářivá, chutná cukrovinka s opojně násilným nádechem, která přímo přitáhla do vedlejších rolí omračující velká herecká jména.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si posvítíme na Venuši, tu nejjasnější planetu vašeho večerního nebe, která se konečně přestává tvářit tajemně. Jak popisuje portál space.com, Venuše se právě mění v tenoučký srpek. Posvětlená část jejího kotoučku klesá z 36 na 32%, ale zároveň se nám zvětšuje, protože se k Zemi přibližuje. 18. září dosáhne největší jasnosti, magnitudy -4,8, přestože bude svítit jen z 26%. Sledujte ji nízko nad západem, hned po západu slunce, nikdy dřív. A 14. září dorazí bonus. Srpek měsíce se přitiskne k srpku Venuše. Dva srpky vedle sebe, taková nebeská rodinná fotka. Přesně tyhle fáze kdysi Galileovi prozradili, že Venuše obíhá slunce, ne Zemi. 400letí stará lekce, stále platná. Tak si tam dole nezapomeňte zvednout hlavu, ať vám to nejhezčí neuteče mezi mraky. Mějte se pozemsky.
0: Trpíte depresí?

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si posvítíme, doslova, na nerosty jiných světů. NASA totiž zafinancovala studii se jménem, které zní jako název kapely. Interworld Slingshot Resource Surveys, zkráceně prostě PRAK. Nápad je půvabně jednoduchý. Jedna malá sonda, jeden přístroj a cestička od měsíce k blízkozemní planetce až k marsovskému měsíci Phobosu. Na palubě Ramanova spektroskopie. Laser šťouchne do povrchu, odražené světlo prozradí, z čeho ten kámen vlastně je. A teď ten oříšek, jak popisuje portál space.com. Ramanovský se rozptýlí zhruba jeden foton z 10 bilionů. Dosavadní testy zvládly 120 metrů. Teď se zkoumá, jestli to půjde ze 30 až 50 kilometrů. Hlavní řešitel Pablo Sobron to shrnul střízlivě. Přistanete na špatném místě a přijdete o celý program. Grant činí 175 tisíc dolarů na 9 měsíců. Tak si někam posviťte, přátelé. Mějte se po zemi.

Piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina a druhá každý útorok od 17. Pume.

Joe Montenegro. On samozrejme Daily. Po tej dnešný špeciál.

Powerplay. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Crystal Waters presents

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Powerplay.

Do not attempt to leave the dance floor. Dear